Švédsky baritonista Ingvar Wicksell zaspieval Schumannov piesňový cyklus Básnikova láska. Na klavíri hral Erik Verba. Pokračujeme orchestrálnou suitou Kaukazské skice, opus 10 Michaila Michajloviča Ipolitova Ivanova. Edmontonský symfonický orchester diriguje Uri Majer.

v rádiu. Pátria rádiu. A Slovák rádio nemzetiségi adása. Rádio Patria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

0: Reklama.
1: V dome Grófa Almavivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný Gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha a v réžii Jiřího Heřmana v premiérovom bloku od 22. mája v opere Slovenského národného divadla. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Navrávačky majú v tvorbe Dominika Tatarku špecifické miesto. Vyšli síce prvýkrát v roku 1988 ako súvislý literárny text, avšak motivácia pre jeho vznik bola celkom iná. Iniciátorkou bola Eva Štolbová, stredoškolská profesorka češtiny z Prahy, ale najmä prekladateľka a spisovateľka, ktorá sa s Tatarkom zoznámila v roku 1985 tak, že mu napísala mimoriadne obdivný list o jeho knihe Písačky. Tak sa zrodil nielen osobný, ale napokon aj posledný, hlboký a intímny vzťah muža a ženy. Rozhlasovú adaptáciu diela v réžii Jána Šimka vás pozývame počúvať dnes o 19. v Rádiu Devín. Viac informácií nájdete na našom webe.
5: Dramatické Rádio Devín. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.
6: V dnešný premiérový večer si budete môcť vypočuť rozhlasovú hru Navrávačky, ktorú s použitím textov Dominika Tatarku a Evy Štolbovej napísal a zrežíroval Ján Šimko. Navrávačky ako literárne dielo majú v Tatarkovej tvorbe špecifické miesto. Vyšli síce prvýkrát ešte v roku 1988 ako súvislý literárny text, avšak motivácia pre jeho vznik bola celkom iná. Iniciátorkou bola Eva Štolbová, stredoškolská profesorka češtiny z Prahy, ale najmä prekladateľka a spisovateľka, ktorá sa s Tatarkom zoznámila v roku 1985 tak, že mu napísala mimoriadne obdivný list o jeho knihe Písačky. Tak sa zrodil posledný, hlboký a napokon aj intímny vzťah dvoch intelektuálov, ktorí charakterizovali aj ich nesmierne zaujímavé rozhovory, osobné či literárne, filozofujúce a poetické či celkom vecné. To ich napokon doviedlo k nápadu tieto rozhovory začať zaznamenávať na magnetofónovú pásku. Vzniklo tak viac ako 20 hodín záznamu, ktorý sa stal neskôr základom pre ďalšie vydanie Navrávačiek, už vo formáte interview Evy Štolbovej a Dominika Tatarku, neskôr po roku 1989. Dialogický charakter knihy však určite nebol jediným dôvodom rozhodnutia pokúsiť sa o adaptáciu. Autora i režiséra rozhlasovej verzie Jána Šimka však podnietil k pátraniu, skúmaniu a úvahe nad použitím ďalších archívnych materiálov, ktoré sa ich vzťahu dotýkali. Išlo najmä o korešpondenciu i ďalší dokumateriál medzi Evou Štolbovou a Tatarkom. Ich vzájomný dialog, vedený často na cestách medzi Prahou a Bratislavou, sa tak napokon stal centrom nového a osobitého dramatického textu, ktorý reflektuje tento inšpiratívny osobný vzťah. Avšak jej obrazom, pamäťou, spomínaním, stretom drsnej reality komunistickej diktatúry s jej odporcami i reflexiou hlbokého myšlienkového sveta Dominika Tatarku a Evy Štolbovej. V rozhlasovej realizácii budete počuť Emila Horváta v úlohe Dominika Tatarku a Ivanu Uhlířovú v úlohe Evy Štolbovej. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok.
7: Drahý pane, môj pane, môj pane, drahý pane, môj Dominik pane, Tatar pane, môj drahý pane, drahý pane Dominiku Tatarko, drahý Dominiku Tatarko.
8: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozhlasovú hru Navrávačky. Pre rozhlas napísal Ján Šimko.
9: Praha, 23. únor 1985. Drahý pane Dominiku Tatarko, môj slovenský literárny v poslední době náj a vlastně nejen slovenský. Nevím, do jaké nálady a životní situace vpadnu svým dopisem, ale nemohu se tohoto projevu zdržet. Přečetla jsem nejprve jedním hltem úryvek z vašich písaček. Pak mi byly přineseny celé jedním jediným hltem. No, nekecám. A to jsem předtím o Tatarkovi nevěděla nic. Od prvních slov jsem byla nadšená a pociťovala to, co jen několikrát při čtení nějaké knihy. Velkou míru ztotožnění s nadšením nad skutečnostmi života, zejména vztahu mezi dvěma lidmi, potom nádherný závan svobody, který je o to sytější, oč horší a vězenštější jsou okolnosti. O to vášnivější, ne? Ne. Napíšu sytější je, to je blbý. Ten by mi dal. Viděla jsem vás kdysi na nějaké oficiální fotografii a říkala jsem si, ten Tatarka je opravdu takový divoký Tatar, ale v této chvíli nevím, jestli jsem si to nevysnila. Nedýchám. Jsem vzrušená. Toužím po něm. Něco chci.
10: Velkou něžnou papulou losa alebo koňa pasiem sa na tebe. Papulou losa hmatkám, ohmatávam oblé nekonečne nežné tvary tvojho tela, tvojej duše, nežnou papulou losa, hmatkajúc po tebe vzdialenej, výmyslom hraníc neprístupnej, ja, zajaté zviera, zajaté a vyhľadované ako ty, nachádzam v sebe, rozpínajúcej sa nepamäti, svoju zvieraciu zbožnosť.
9: Co mi ta slova napověděla? Co mne tolik zasáhlo? Vždycky jsem si říkala, že v literatuře už bylo o lásce všecko řečeno. Ale vy jste napsal taková slova, že člověk bezděčně je fyzicky vzrušen a touží. A to dokázal málo kdo. Vidím v tom jedinečný projev svobody. Nebude zdvořile psát o sobě v této chvíli, je to přece dopis o vás, ale třeba vám to pisatelku víc přiblíží. Učím českou literaturu na učilišti. Byla jsem léta redaktorkou televize v Praze. Odešla jsem sama, mého politického přesvědčení si jaksi nikdo nevšiml. Byla jsem v redakci vzdělávací a připravovala pořady z literatury, takže neměli potřebu mne vyhodit. Zažila jsem však nesčetné množství drobných pokoření a potlačení osobní svobody. A moje svoboda je mi dražší než všecko jiné. Vidím, že se začínám dostávat na cestí s veškerým vysvětlováním. Představte si mne, protože já bych si přála, aby mezi námi při čtení tohoto dopisu vzniklo vzdušné spojení. Abyste bral moje nadšení nad vaším dílem i tak, že je to nadšení ženy. Dopis jsem odeslala v únoru. Cítila jsem se tehdy velmi osamělá, vyprahlá, marná. Kvůli poslednímu vztahu jsem k mužům cítila vzdor a nenávist. A pak? Nic. Co jsem čekala? Co jsem mohla čekat? Muži nechtějí nic brát, protože nemají co dávat. V červenci začaly prázdniny. V pátek 26. července jsme s kamarádkami odjížděli na venkov.
10: Drahá Eva, tisíckrát sa vám ospravedlňujem za sklamanie, ktoré som vám spôsobil svojou tupou hluchotou. Váš úžasný list ma našiel v nemocnici apatického a v horúčkach po tretej operácii. Otvorila ho a prečítala mi moja pekná nevesta, ktorá ma chcela ním potešiť. Moje ženy, tri, žena, dcéra a nevesta ho kdesi založili a dnes som ho objavil v igelitovom sáčku s korešpondenciou.
9: Drahý pane...
10: Drahá Eva, až dnes ho prvý raz čítam a...
9: Dominiku Tatarku.
10: Vaše meno, drahá Eva.
9: Drahý...
10: To je celá sláva.
9: Pane...
10: Celá bláženosť života.
9: Dominiku Tatarku.
10: Náš vzťah slobodných ľudí, ktorí sa milujú, uctívajú, ráno i večer myslia na seba... Hrdý národ, v ktorého hlbinách spočívame vy i ja.
9: Drahý pane Dominiku Tatarku.
10: Eva, ste celá moja sláva. Túžim vás vidieť. Donies vám kvety zo svojej záhrady, ktoré som vypestoval, nežne, vrúcne vás objať. Rozbehol by som sa hneď za vami, ale potácam sa, Eva. Eva, milujem vás. Archívu českej literatúry som predal 3 kufre rukopisov. Archívu odovzdám aj tento váš list, aby sa vedelo, ako sme sa milovali, boli a zostali hrdí a slobodní. Páni ma zavreli, vyhladoveli mi dušu. Ja im Boha. Som karpatský pastier, zbožujem všetko, čo je pravé. Ak dovolíš, ty si pravá. A pravá... Je aj šibenica, na ktorej som odvisol v 68. Tvoj Dominik Tatarka.
9: Poprvé jsem do Bratislavy přijela 22. srpna 1985. Překlenuli jsme všechno. Útěk z domu, kde v přízemí byla jeho rodina, vratkou chůzy, vratké odemykání... Pot na mém horním rtu.
10: Dočkaj, ukáž. Horko ti je, chůďatko.
9: Utečme někam.
11: V novembri 1980 začala premávka na dělničnom ťahu Praha-Brno-Bratislava. Rostla snad pomaleji, než bychom si přáli. Projektanti, stavbáři, robotníci, technici, architekti přemístit 40 milionů kubíků zeminy a hornin. Všetci věděli, hotové dílo bylo třeba vyzkoušet.
9: Jedeme mojím autíčkem Škoda 105L po dálnici do Prahy. Je to naše třetí setkání. Je listopad, nasněžilo. Přijela jsem za Dominikem do Bratislavy, ale ukázalo se, že nemáme žádný nocleh.
12: Tel Aviv, Semata. Bratislava, Truasson. Gabčíkovo, Truasson.
9: Nevadí ti to rádio?
10: Je to pekné.
9: Můžu to vypnout, jestli chceš nad něčím přemýšlet.
10: Postavilo se nějaké nové spojivo napriek všetkému mezi Bratislavou a Prahou. Jedna skutečná dálnice, která má svou poezii, novou, moderní poezii, kde jsou motoresty a po které proudí nesměrný prúd dopravy, nákladnej, osobnej, obrovské...
9: Kamiony? Maďarské, holandské, Viděli jsme cisternu francouzskou, možná, že byla s vínem.
10: Ano, ano, no, to si ty povedala. A ty Turci, kde jsi?
9: Aha, u devíti křížů, což je vlastně symbolické, protože těchto devět křížů tam právě je na památku jakési strašlivé vraždy, kde nějaký Turek zabil ženu a děti, devět lidí. To místo má totiž magické kouzlo, úplně lidské smysly tím, že po obou stranách je zrcadlovitě do detailu stejný motorest. Takže člověk vlastně nikdy neví, jestli je obrácen směrem k Bratislavě, nebo jestli jede zpátky.
10: A lesy.
9: Ty tež, lesy.
10: Smrkové a borové.
9: Ano. Smrkové a borové lesy.
10: Najprv je to nejaká taká ulica, ktorá vlastne neprechádza nejakými vesnicami, nejakými mestami. Na té silnici nic, co bylo staré, nepoznávam. Na dálnici vidím moderné nové parkoviště.
9: A motoresty. Mne se tak líbí, když mluvíš slovensky. Proč nemluvíš slovensky?
10: Ty si profesorka češtiny, ty tomu rozumíš.
9: Často jsem Dominika opravovala a prosila ho, ať mluví slovensky. Uvnitř mne to však těšilo. Oba jsme z lásky měnili své jazyky.
10: Ta parkoviště jsou taky zajímavé. Sochařsky vždycky pojednána, ale nic starého, žádný kostelík. No a tak má člověk pocit, jako by byl vystřelen do nového prostoru, do kozmu. Nic z nášho starého, chudobného a stiesneného života sa nám nepřipomíná. Prosím ťa, Eva, zastaň. Obejmi ma, lebo ja už neviem, kde som.
9: Naše autíčko se nám najednou stalo jeskyní, jurtou. Stalo se nám nejkrásnějším apartmá. Stalo se nám haciendou. Stalo se nám... Jak se vlastně jmenují ty domy, ve kterých bych někdy chtěla žít?
10: Mně se najvěc páčí jedna... Podzemná jaskyňa.
9: Podzemní jaskyně.
10: Podzemná jaskyňa, povedzme, Dobšinská. Proud vzestoupí od země, je absolutně vodička čistá, vytváří nekonečné a krásné nevídané tvary, stalaktity, stalagmity. Jedny nebeské sloupy se navršují z klemby jaskyně a po ní stéká vodička do jezírek, víš? Šplanka pohybuje se svými malými kamínkami a ženské tělesné a psychické vnútro je symbolizované nie predstavami, ale jednou podzemnou jaskyňou s podzemnými riekami. A tam sa stretávam s veľmi nežnou...
9: Fantazie, odkud si přicházejí tady na 113. kilometru.
10: Pod týmito baraními kožuškami som roztvoril tvoju blúzku. A ak dovolíš, aby som sa dotýkal ceculí. Ty chceš, ja tiež. Najhlubším výrazem, ty ma chceš. Jedna Eva, ktorá má krásne cecule, ktorá vonia, ktorá má odvážny pohľad. Môžeme sa spolu stretávať, môžeme spolu stroskotať, zabiť sa. Prežívame jednu vrcholnú chvíľu života, ktorá sa už nebude opakovať. Takže som vzal jedno božské cecule, ktoré má krásny dvorec okolo bradavičky. Do rúk.
9: A tak se stane, že nahodilost nám vlastně navěky spečetí jedno místo. Kolem tohoto slavného 113. kilometru jsme se za pár dnů zase vraceli. A pak zase a zase, protože jsme posedlí šíleným putováním. Křižujeme touto dálnicí tam a zpět. Povídáme si. Já se ptám. Dominiku, Ty vůbec neznáš podobu svého otce?
10: No nie, nie, no. Ako vieš, mal som pol druhá roka, keď otca páni vzali na vojnu na východný front. Nezachovala sa po ňom nejaká fotografia, nezostal po ňom nejaký list, ktorý on písal. Tak vtedy sa sedliaci nefotografovali, vtedy sa fotografovali iba páni.
9: A príbuzní? Aby sa dala nejak tá podoba...
10: No nie, nevedeli nakresliť, nevedeli povedať. Takže môj otec bol v mojej predstave vysoký, silný muž, ktorý zvážal v zime drevo, v lete oral, kosil a mal 8 detí. No a raz ho mamka chválila, aký bol krásny, aký bol láskavý, že jej nikdy ináč nepovedal ako Žofinka. No a spomínali sestry.
9: Takže počkej, ty starší sestry si vlastne mohli na neho víc pamatovať, vykresliť ho, ale neumieli.
10: Ten obraz neexistoval a ja som mal stále taký nejaký znepokojujúci moment. Chcem vidieť a vedieť, aký môj otec bol.
9: Měla mu maminka někdy něco za zlé?
10: Bol ľahkomyselný. No tak čo mu už mohla vyčítať? No, zdá sa mi, že mu vyčítala ženské. Tak ale to si veľmi nepamätám.
9: A jaký myslíš, že měla k němu vztah?
10: Myslím, že bola svätá a absolútne verná svojmu mužovi. Ja som mal takú istotu, že som jej najpeknejší chlapec, ktorého jej pán Boh požehnal. Chcel som, aby ma uznávala. Moja mama, to je smiešné, tam kdesi v Karpatku na tom skalitom ženy fajčili.
9: Fajčili?
10: S ohromnou chuťou si pofajčili, poklebetili. To bola taká jej radosť, vieš?
9: A to, že měla tolik dětí, to tomu nevyčítala, že jí jakoby zkazil život? Nebo jak by se to dneska řeklo, že jí vyčerpal?
10: No víš, Dominko, keď mě stačí postať v dverách a už je z toho děcko. Čiže pravidelně každého pol druhá roka přišla moja nová sestrička.
9: Takže sester bylo 7, ještě jedna po tobě. Mhm. A ty jsi byl předposlední dítě. Počkej, to poslední už otec neviděl?
10: Viděl, od jedného vlaku k druhému se zastavil, boskal ju a išiel ďalej na východný front. Ale si pamatuj, že má nejmladší sestra. Maminka přišla z práce utahaná, sedla si na stoličku, zdvihla nohy, zdvihla rukávce, vzala sestričku k jednému prsu a kojila ju. A ja som žiarlil. Dovliekol som si k nej malý stolček a ten druhý prstník mal prísť mne. Kričal som, mama, cici, chlapček, chcela ma upokojiť. Ale ja som sa domáhal, jeden prs zamestnaný mojou sestrou, tak druhý môže byť môj. No a mama mi už nedala do úst prsník, ale stisla ho a z neho vystreklo mi do očí niekoľko pramienkov bledého mliečka. Oslepilo ma a len keď už stekalo z očí, mi kvapkalo do úst, tak som si spomenul, že je to sladké, je to maminčino mlieko, ale už to nie je dobré. Ja som už zvyknutý na iné jedlá, normálne, ako dospelí jedia. A tak mi ešte maminka povedala, chlapec môj, Bubo vzal cici. To je také nejaké magické rozlúčenie s mojou matkou. A prvá spomienka z detstva. Bubo vzal cici.
9: A tak je to tedy. Už chápu ten nářek, vzali mu cici.
10: Cici je život, Bubo je smrť. A vzal... V tom je večný rozsudok.
9: Mama už pro něho nemá a on se teď cítí ve stálém nebezpečí. Zase mu vezmou. Cítím sladkou závrať mateřské něhy. Chci ho chránit. Vrátit mu cici. Věčné cici milenek. Věčné cici milenek.
13: Skúste znásobiť 70 takým priemerným počtom členov jedného folklórneho súboru či ľudovej muziky. Výsledok vyše 1700.
14: Spieváci a skupiny samozrejme a tradične jazdili na koncerty Solidarity do řady ďalších míst.
13: Dokumentoval hodnoty dedičstva, ktoré by mali aj v procese estetickej výchovy zohrávať podstatnejšiu úlohu ako základ národného duchovného bohatstva.
14: Spontánní byla jejich vystoupení přímo ve výrobních halách.
13: Ale aj s aktualizačnou iskrou dnešného človeka.
9: Takže takto mineme zase jindy 113. kilometr. Jindy zase je napětí mezi námi, moje žárlivost. Dominik neví, nechápe na co. Já zase nechápu, jak on může mě nechápat, takže mu ani neřeknu, že je to 113. kilometr. A pak zase jedeme zpátky. Ach jo.
10: Čo sa stalo?
9: Ale uvařila sa voda v chladiči, musíme počkať. Nemáš cigaretu?

0: Vítej v Praze, karpatský pastier.
1: Čiže som sa bohato oženil. Krásny byt, autíčko. Všetko sa mi na tebe páči. Ako chodíš, ako sa pohybuješ, ako si si zariadila byt. Všetky tvoje kvality museli byť pestované najmenej 2000 rokov. Ty si babylonská kráľovná. Taký človek sa nemôže narodiť iba tak.
0: Dominiku? A jak ty to vlastne všechno poznáš? Jak si poznal, že mi môžeš věřit? Jak to, že si napsal, ty si ta pravá?
1: Vieš, to je taká praveká skúsenosť so zvieratami. Boli sme nad obcov, nad dedinou na vršku a z toho vršku vidíme ťažké, také fialové mračno. Z neho začínalo vybuchovať, no hrúza. Tak som si lehol na lúku hore znak, ležím a príde ku mne kravá hvezdula a tak ohromne, ohleduplne nade mne nadešla, rozkročila se a ja som videl trochu staromodne pod vemenem. A zrejme tie ostatné krávky ju považovali za vúdce stáda a přicházeli, jedno telo se stesnalo k druhému a ja som měl nad sebou jednu telesnou oblohu, vieš? Celá obloha rachotila od obzoru až hore a spustila sa jedna prútrž vody. A ja som stále živý v tých elektrických plamenech a v tej prútrži vody. Človek zažije jednu takú skúsenosť, že je vodca stáda zvierat.
0: Ty vodce stáda, seznámím ťa s mými deťmi. Zvládneš to?
2: To nie je komplikované. Toto je moja žena a toto sú jej deti. A ja ich milujem. Je to výborné.
0: Môžu ešte niekomu přidat? Dá si ešte niekto salát? Bála som sa toho setkání, ale deti Dominika přijali. Dcera mu říkala můj literární otec, syn s ním do noci debatoval. Každé ráno, když jsem šla do školy, jsem se mu musela ukazovat, jak jsem oblečená.
1: Kam jdeš? Stále ma opúšťaš a necháváš ma samotného. Nechaj všetko tak, nič nerob. Poď sem ku mne.
0: Nič nerobiť nebylo možné. I naše setkávání bylo omezováno penězi, které jsme vydělali. Nebo spíš nevydělali. Odcházela jsem do školy. Dominik mne žádal, abych zmáčkla nahrávací knoflík, že mi nahraje vyznání.
1: Zaznamenávám pondělok v čas ráno 25. november 1985. Tajím sa, aby ma nikto nepočul. Ty ma hneď poznáš po hlase a hneď zavoláš. Je, práve vstávam z tvé náruče. Tak mi zostávaš. Tvoj hlas i celé tvoje šťastné vyspaté telíčko do nášho ďalšieho stretnutia.
0: Jak som byla šťastná, když som ešte v předsíne slyšela, jak vroucne ke mne promlouvá.
1: Ty si židovka, ja som karpatský pastier. Každý sme z iného národa. No, v tejto mojej fantázii nastane stiehovanie národu. Ne kočovanie, dobývanie, ale stiehovanie. Výmena lidských sídlišť, skúsenosti. To sa stáva v mém živote osobním. Národy byli do sebe nesmírne zahledené, každý národ. Naša literatúra, naše kultúra a naše technika. Dnes sa toto trochu mení. Národy nie sú tak do seba zahladené. Snažia sa pochopiť jeden druhého.
3: Takže tá moc bezmocných sa dá chápať aj z tohto aspektu. Bezmocný človek je čím ďalej, tým menej bezmocný.
1: On nadobúda jedno európske planetárne sebavedomie. Technika nám dáva určité prostriedky, ale neučí nás, ako si rozumieť. Človek sa nemôže zriecť faktu, že jeho existencia má zmysel. Ľudia sa sťahujú, čo si v sebe nesieme, musíme zdieľať, vieš?
3: A táto tendencia sa vyjadruje, povedzme, v ľudských právach, komunikácie, slobody cestovania, slobody prejavu. To je nezničiteľné.
1: Národy všech zemí, kolujte, sprostredkujte si, čo máte dobré, čo máte krásne. Ukážte nám svoj spôsob, ako sa bavíte, svoje prvé divadlo, to obcovanie. Ako vy spolu obcujete, ako sa dotýkate jeden s druhým, obec s obcov. To ja vidím ako perspektívu, napriek tomu, že všetko ma tlačí. A ten katastrofický koniec pod hrozbou nejakej atomovej vojny, tak to ma vlastne nestraší.
0: Když jsem se vrátila, poslouchala jsem nahrávku. Nechala jsem se unášet úvahami o vzájemném porozumění utlačovaných národů. A za chvíli jsem nemohla věřit vlastním uším.
3: Raz na jednej izbovej premiére stretol som mladú židovku, ktorá ma objala, otvorila plúsku a hovorí, boskaj ma.
0: Mo? To byla Mo? Začal mluvit ke mně, ale já jsem v něm nebyla vrostla. Já jsem byla někdo reálný vedle něho, ale imaginace ho vedla k jiným ženám. K Manuš a Mo. Proč tak to nepopíšeš mě?
1: Ty jsi krásná, taká...
0: No? No jaká? Jaká jsem? Mo napsala teologické čtení díla France Kafky. To už bylo něco, každému to říkal aspoň pětkrát. Sabín, literárním jménem Immanuel, prostě Manuš, byla dcerou významného francouzského profesora, byla lektorkou v Bratislavě, francouzská slovakistka se záhadným jménem. Já jsem byla jenom ženou. Milující ženou. Říkal si, že mi nahraješ vyznání. Jak můžeš ve vyznání mě mluvit takhle o jiných ženách?
1: Je to metafora. Myslel jsem, že se ti to bude páčit. Raz jsem napísal akúsi metaforu, kterou jsem po sebe neprečítal, kterou jsem ani nechcel publikovat, jako víš. Ona si našla teba, imaginatívnu, citlivú dušu, ktorá mi v slabej chvíli napísala. Ja jej prišla, lebo je to veľká dáma, profesorka a má svoje autíčko. A bolo to naj od prvej chvíle.
0: Dominik, ja...
1: Pretože som starý, aspoň o jedno pokolenie starší ako ty a už bez námietky sa lúčim. Otváraš mi svoje lono, no... A ja čo? Mlčky sa zahľadím na tvoju bliznu, ktorá povstáva a je rada, lebo som to ja. No, kto ja? Neviem. Nevieme. Koľko si mala milencov?

0: Takže já jsem nakonec ta špatná. Ale já jsem je všecky milovala. Chtěla jsem s každým žít věrně do konce života. To oni mě opustili. Pomilovali a utekli.
1: A proč o tom nenapíšeš?
0: Já o tom nepotřebuju psát.
1: Stále ještě to nejsi ty. Člověk je zvyknutý mluvit, co se patří, co se říká. Ale nemá odvahu říct, co si myslí, co prožívá.
0: A kdy myslíš, že to stále ještě nejsem já? V tom psaní, anebo teď?
1: Aj v tom mluvení, aj v tom psaní. Jenom málo spisovateľov dokáže prekonať, co se říká, co se mluví, co se píše a má odvahu. A nejenom odvahu, ale aj vykoná veľké úsilí, jak vstoupit do intimnejší sféry vztahu človeka s človekem.
0: No já jsem si to... Já jsem to právě zkusila.
1: No já vím, hej. Chcem ísť domov. Odvezieš ma domov?

0: Dlouho nepsal. Ani se nijak neozýval. Já jsem neznala jeho telefonní číslo. Sabín mohla Dominikovi telefonovat každý den. Já ne. Já jsem musela vždy čekat na impuls od něj. Kdysi jsme měli domluveno, že bude telefonovat vždy, když si na mne vzpomene. Zazvoní třikrát a rychle položí. Všichni členové naší rodiny byli už na cvičení. Brali telefon po třetím zazvonění. Teprve po dlouhém čase jsem se dozvěděla, že Dominik nikdy pozdrav nepoužil. Hráli si tak se mnou policajti, kteří pravidelně čítávali naše dopisy a nazývali mne Evulienkou.
1: Desátá zpráva STB. Jako jednu z prvních akcí začal s akcí Kapela.
2: Sudrovia, hlavnou úlohou tu po vojenskom umeleckom súbore bude okrem vojenskej činnosti hlavne umelecká činnosť.
1: Tomu práve vybrali v roce 76 Plastic People. Bylo zatčeno 19 lidí.
0: Krátce po Dominikově návštěvě obdržel můj bratr pozvání na bezpečnost. Snesla bych vlastní šikanování, jakékoliv vyslýchání. Ale že má trpět někdo nevinný, to nesnesu. Byla-li to jejich taktika, pak byla mistrná. Bratr hovořil s příslušníky slušně a všechno, co věděl, jim popravdě řekl. Pokud ví a jak mne zná, jsem skutečně zamilovaná a žádnou republiku s panem Tatarkou nebouráme. Prý jsem vyšinutá hrdlička, řekl bratr. Požádali ho, aby rozhovor před rodinou utajil. To odmítl. Nejsme prý žádní idioti, abychom mu uvěřili, že ho vytáhli od operačního stolu v Motole kvůli dopravnímu přestupku. Takže vyšinutá hrdlička.
3: Drahá Eva. Dnes v útorok som tam sedel skoro 3 hodiny. Kto ma odviezol do Prahy? Viete, kto? Na čo sa ma pýtate? S kým som sa stretol? Kde som bol? Koho som navštívil? Vy všetko viete, akože sa aj patrí, aby ste všetko vedeli. Pomyslel som si, že všetci, ktorí si nás dvoch v Prahe očividne všímali, boli oni. Spomínali ťa aj po mene Eva, dokonca Evulienka. Pohoršovali sa. Čo na to povie manželka? Čo povedia moje vzdelané deti? Slovenská verejnosť? Že mám za znovu frajerku? Takže som zaujímavý muž, to povedia. A vie o tom Sabín, ktorá vás pozývala do Francúzska? Sabín odišla, takže vedela, čo sa stane. Húdli do mňa o Sabín a o morálke traja. Vraj

0: Je 24. ledna 1986. Včera jsme pochovali básníka Jaroslava Seiferta. Já jsem pyšná, že jsem na tento pohřeb nešla sama, ale byl do mě zavěšený Dominik Tatarka. Zapomněli jsme doma osobní pozvánku. Dominik se prokázal svojí legitimací. Mladí najatí hlídači, jakž takž, řekli tomuto muži, který se chvěl a těžce kráčel, že může. Já jsem zůstala venku se zvláštní kyticí tří prostých gerber, zavázaných kouskem krajky, jakoby odstřiženým z něžné spodničky nějaké dívky.
1: Tak, ano.
0: Nakonec jsem se dovnitř dostala. Zavěsila jsem se do zdravotní sestry, jako kdybych byla chorá, slabá, a ona mě dovedla až k sedadlu, kde seděl Dominik.
1: Ja by som pre potechu uviedol myšlienky stredovekého teológa Aurelia Augustína o večnom tvorení. On veril a ja verím, že človek i v tom obyčajnom svojom živote musí byť stvoriteľom. Ustavičným každodenným tvoriteľom. Nemožno netvoriť, lebo to by bola jeho smrť. Človek si uvzato zaumienil žiť. Svet nebol raz a definitívne stvorený, ale je tvorený s väčšou alebo menšou intenzitou každým z nás. V človeku a okolo neho prebieha ustavičná tvorba duchom, ktorý vnucuje zmysel prítomnému dianiu. A tou tvorbou sa rozrôzňujeme. Jeden lístok dubu není taký istý ako ten druhý. Na tejto našej planéte pribudli vrstvy humusu, stálym uhnívaním listia, pribúdajú ľudské a zvieracie duše, ktoré sú stále uvedomelejšie a duchovnejšie. To individuálne, nepatrné, nadobúda stále dôraznejší rozmer. Nadobúda väčšej sily. Moje presvedčenie je, že nesplývame, ale sa rozrôzňujeme. Šírime individuálne zaludnenie tejto planéty. Vznikajú nové druhy, nové rastliny, nové ľudské senzibility, nové ľudské videnia kozmického zrenia. Nikto nedokáže domyslieť, kam tento individualizmus, toto rozrôznenie, kam vyúsťuje.
0: Rozrôznenie.
1: Ale vyúsťuje v bohatosť božského stvorenia. Zvieratá, divoké zvieratá nie sú dnes inakšie ako v Kristových časoch. Ale ľudské povedomie po všetkých krvavých bojoch a porážkach je nekonečne širšie ako v Kristových časoch. Mnohí súčasní spisovatelia a filozofi hovoria a píšu o zúfalstve. Ale takisto ako o zúfalstve by sme mohli uvažovať aj o vzmáhajúcej sa nádeji.
0: To je krásne slovo.
1: Nádeji, že raz to kráľovstvo Kristovo sa dostaví v podobe pochopenia, odpustenia a lásky. Brežnev nás chcel úplne rozvalcovať svojimi tankami, ale po pár rokoch sa ukazuje, že nás nerozvalcoval, ale naopak, že nás prebudil. Prebúdza nás mnohými českými a slovenskými spisovateľmi. Prebúdza nás k vyššiemu stupňu uvedomenia. Dnes jeden malý národ ako tento nemožno rozdrobiť, pretože má nejenom technické vedomosti a schopnosti, ale má především své duchovní potence. Přebudené duchovní potence. Ty sa na mňa nepozeráš.
0: Ja ako dramaturg pripomínam po slovensky.
1: Dobre, ja to preložím. Prebúdzajú sa v nás nesmierne potence. Chápať jeden druhého a pretvářet. Ne znásilňovať. Pretvárať svet k Božej podobe.
0: Mne sa dostalo vlastne v tomto dnu pocítiť zvláštny výsostný okamžik. Jsem připoutaná svojí láskou k tomuto Dominikovi. Jsem šťastná, když vidím, že vnímá všechno tak do hloubky, tak citlivě. Že se přišel poklonit, že ačkoliv jsme se nedomluvili, byl připraven, že při Seifertově rakvi musí stát, že přijde ho doprovodit na poslední cestě. A já jsem teď u toho mohla být.
1: No, ty si mimochodom profesorka češtiny, která atmosféru alebo tento tragický pocit zprostredkuje mladým ľuďom, svojim žiakom.
0: To jsem hned taky udělala už dnes. Vyprávěla jsem jim všechno do detailů. Taky jsem jim říkala, s kým jsem tam byla. Oni se ptali.
1: Na mě.
0: Na těba. Čo bys jim povedal?
1: Prišiel som odprevadiť do večnosti veľkého básnika Jaroslava Seiferta. Doviezla ma sem moja láska Eva Štolbová, profesorka češtiny. Už na nos padám, lebo nejaké vestibulárne nerstvo mi už nefunguje. Trpím závratmi a myslím si, že teraz spadnem a prejde ma nákladné auto. A tak keď sa dozviete, že sa toto stalo, moji drahí priatelia v Prahe, lebo v Prahe mám iba priateľov, teba a Ludvíka Vaculíka, apoštola tejto malej obce, spisovateľky ako Lenka Procházková a Eva Kantúrková a Eda Krízeová a Peter Kabeš, keď sa dozviete, že ma prešlo nákladné auto, tak ma pochovajte. Pochovajte ma tak, ako mi to môj otec ako si naznačil. Nájdete kamienok, všetci naň poplujte a hoďte ho do Vltavy. Tak, v štyroch, piatich, koľko sa vás zíde, hodíte kamienok do Vltavy a poviete, jeden Tatarka už tiež odišiel. Toto je taká smiešná žiadosť, ako ma máte pochovať. Takto jeden hrdý národ alebo malá obec spisovateľov v sebe pestuje nejakú cnosť, povedomie svätej úrovne patričnosti. Vždy sme patrili a budeme patriť do tvorby, do snaženia Európy a tohto sveta.
0: Za dva dny sme natočili spoustu materiálu. Třetí den po Seifertově pohřbu našla jsem Dominika po návratě ze školy pobaleného. Těsně před odjezdem se zeptal.
1: Prosím tě, ten teplý bílý svetr je kde?
0: Chtěla jsem tě ho vyprat.
1: Radši mi ho daj už teraz.
0: Naše autíčko, jeskyně, jurta. 113 kilometr.
1: Zastaň.
0: Márně jsme hledali parkoviště, kam by se dalo vjet. Všude závěje sněhu. Zastavili jsme na 180. kilometru.
1: Ty, naozaj mi prisahaj, že ma miluješ. Zdvihni ruku a prisahaj. Chvílenku, že ma miluješ.
0: Prisahám.
1: To je jedna tragická situácia milencov. Milenka odváža svojho milenca pred bránu jeho domu. Obráť Eva. Prečo sa máme lúčiť? Prečo sa máme rozchádzať?
0: Kdyby to řekli ešte jednou, obrátila bych. I na Slovensku bych ešte obrátila. Vždycky nás spíš delil nedostatek peněz. Museli jsme v ústraní počkat, až se naše sýpky zase naplní.
1: Matkám milujem. Matkám pasiem sa. Potácam sa, Eva. Pasiem sa. Matkám milujem. Tebe. Pasiem sa na tebe. Matkám
2: zvieraci v pošnosť.
1: Milujem vás. Matkám tvoj, milujem vás. Potácam sa, Eva. Tvoj Dominik Tatarka.
0: Vrátila jsem se domů a dala se do práce. Přepisovat. Krute, poslouchat znovu jeho hlas a vědět, že ty okamžiky se už nikdy nevrátí. Přepsané rozhovory jsem odnesla Ludvíkovi Vaculíkovi. Byl nadšen a říkal, že se to musí vydat.
1: Už týždeň som na geriatrii. Po tieto 4 dni zostal som bez okuliarov, bez čítania, bez skvelých mysliteľov, ktorí ma poznášali, bez spoločnosti. Iba propaganda v telke a rádiu. Ťažkosti sa zväčšujú, čím ďalej, tým viac sa točí svet so mnou. Z blaženosti milenca naraz sa musím prepadnúť do smrti. Nebolo rozumnejšie, keby sme sa mlčky rozišli, ponechajúci nádej, že sa predsa raz ešte stretneme? Telo ma veľmi ponižuje.
0: Tehdy stále hovořil o tom, že půjde do domova důchodců. Tvrdil, že je doma cizincem. Když jsem mu řekla, že asi svou ženu také hodně natrápil, souhlasil.
1: Eva, asi ma nemůžeš chcieť až do konca. Najdi mi miesto blízko teba, starobinec, kde raz za mesiac prídeš ma pozrieť na chvíľu. Mám čosi ako dušu, ktorá je životom môjho tela. Moja duša nekonečne hladovie po spoločnosti tvári, duši, senzibilit, osudov. Tí okolo mňa kričia na mňa svojou nemohúcnosťou, nenávidia ma, vraždia ma pokrikom, že som génius. Prečo ma nenávidia? Chcem byť od nich preč.
0: V té době byl silně zaujat osobností apoštola. Nazýval tak lékaře Silvestra Krčméryho, hluboce věřícího člena vzácné obce lidí, kteří se dověděli o Dominikově bídě a nabídli mu svou pomoc. V 50. letech vystoupil Dominik z katolické církve. V posledních měsících stále častěji mluvil o tom, že se do ní touží vrátit.
1: Zo slepej pýchy alebo velikářstva spáchal som hriech odpadlictva. Vystúpil som z obce svätých. Prosím kajúcne, nech mi moju pýchu odpustia a dovolia, aby ma do posvetenej zeme pochovali ako kresťana. Vieš si, ja už veľa času pred sebou nemám. Ale pociťujem sa ako muž, ktorý vie a cíti, zažíva, čo je to Božie požehnanie. Silo, priznám sa ti, že neviem byť dostatočne kajúcny. Som stále karpatský pastier, ktorý si nezaslúži Božie požehnanie. Ale svitne nám a svita Ježiš Kristus, výslnie ľudskej duše.

Apoštol měl na Dominika velký vliv. Dominik přemýšlel o jeho slovech a pokoušel se i o askezi. Vydržel 3 týdny nepít a nekuřit. Od té doby se datuje zázračná proměna jeho zdravotního stavu.

0: Prosím, Štolbová.
1: Evka? Evulienka, ak ťa autíčko bude chcieť posluchnúť, prosím ťa, príď. A slň sa. Nech si krásna, nebeská.
2: Naše veľká prázdninová cesta po stopách Dominikova detství a mládí. Trenčín. Plevník. Žilina. Skalité. Objednala jsem všude noclehy.
3: Milujem ťa.
2: A je ja. Ťa milujem. A nechtěl bys mi něco navrávať?
3: Ne. Teraz tu zostaň pri mne, nikde neodchádzaj. Veď budeš žiť 20 rokov bezo mňa.
2: Ludvík mi řekl, ať si ťa zeptám na 50. a 60. léta.
3: Ludvíka, počúvaj, to je apoštol.
2: No, tak teraz počúvam teba.
3: Tu v mojom rodnom kraji brali ľuďom pôdu. No a tak ja som sa toho násilia zúčastňoval.
2: No násilí, že si... No vieril si, že sa to prekoná?
3: Áno, veril som. A aj teraz existuje vo mne nejaká socialistická predstava života. Socialistická. Vo Francii je to pravica, ľavica. Vieš, ja svojim zmýšľaním patrím k ľavici, ale nechcem patriť k násilníkom.
2: No, když říkáš o tom násilí, tak třeba konkrétny prípad nejaký si znal?
3: Daj to preč, nebudem to navrávať. Ne, to som nedomyslel.
2: Aha, takže 60. léta z tebe nedostanu.
3: Tak nepovedal som ti dosť, aj tak mi neveríš.
2: No tak ty si v tom žil, jako vynikající spisovatel, už je zralý člověk v centru toho dění. A nikdo o tom neřekne? Nic? Nikdo o tom nic? Co se dělo?
3: Neveríš.
2: Tak píšete o tom. O tom období, kdy jste postižení. Ale nikdo nepíšete o těch pravých 60. letech. Nechtěl by si o tom něco říct?
3: To se nedá. Zhasni to. Zhasni.
4: Dnes je neděle a věřící jdou do kostela.
5: A Kristus je pro ně pimprklové divadlo.
4: Pohnul se křížek na oltáři.
5: Že jim jde o to zničit mír.
6: Zázrak?
5: Záminka k šíření nepokoje. Papežská nunciatura přikazuje.
4: Nepřátelé naší vlasti se šírají nenávistí.
5: Vyšetřování domnělého zázraku ukázalo, s špinavou a ničeho se neštítící ruku imperialistů je Stoufar se přiznal.
4: Naše je právo.
5: Přiznal, že to udělal z rozkazu Vatikánu a biskupu.
4: Naše je pravda. Je pravda. Je pravda. Je pravda.
3: Keď sa pozerám na všetky svoje prejavy minulé, aj súčasné, všetko hovorí iba o jednom. Koniec. Som už starý, storočný chlap a preto ti chcem čosi povedať o zbožnosti. Zbožnosť, ktorú máš v krásnom telíčku, tu si kries. Uvedomuj, to je... Naj. Tebe sa dostalo málo opojenia. A neskoro. 17 milencov si mala. Skús urobiť z toho takýto záver. Nie prvá láska, ako písali otcovia. Posledná. Naša posledná stojí za úvahu. Nie prvá láska, ako písali otcovia. Posledná. Naša posledná stojí za úvahu.
1: posledná. Naša posledná stojí za úvahu. Posledná.
2: Od této chvíle je možno hledat konec příběhu v každé větě.
1: Evolienka, nechcem ti robiť smutok ani sám sebe.
2: Čtu si teď všechny dopisy, přepisy a všechny rukopisy, které zůstaly u mě.
1: Pripust to, vykonaj nějakou pojmovou eskamotáž nad týmto nepriateľným paradoxom.
2: Některé pasáže jsou opojné.
1: Keď sa máme najviac radi, musíme prestať.
2: Ne, ne. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Všechny osudové věty přeci bývají řečeny lehce a mimochodem. Ráno před odchodem z pokoje Dominik povídá.
3: Teraz ti poviem niečo, čo ťa nepoteší. Ak mám písať, nemôžem ťa milovať. Eva moja, Eva. Česká moja pani.
2: Moja pani.
3: Posíľaš mi vtáčka, nech mi začvíriká v tej karpatskej zemi. V tej karpatskej zemi hrob je vykopaný, tam ma pochovali. Tam ma pochovali.
2: Tam ma pochovali.
3: Brežnevovskí páni. Už ti to asi nikdy nedopoviem. Prišli dvaja slovenskí zemani, uniesli ma, chceli ma opiť. Zvedaví, či nemyslím niečo iné, keď som opitý. Oni sa opili, ale ja som zostal jasný. Takže som sa sám od seba nedozvedel, či si myslím niečo iné. Jeden z nich bol sedmihradský slávny Bočkaj. On maluje, no a ja píšem. Tak sme spolu popíjali, ale sme sa neopili. Ale. Všetci už odišli. Viem. Čakajú na teba frajeri. Vykriknem do svitu.
0: Ja som karpatský pastier.

Takže to bol Wristband Paul Simona a my pokračujeme s Charlesom Lloydom. Tentoraz to bude kratšia pesnička Abide With Me.

Takže to bol Wristband Paul Simona a my pokračujeme s Charlesom Lloydom. Tentoraz to bude kratšia pesnička Abide With Me.